a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu bez pomoci

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: Rádio Český Blaník.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
1: Pojďte si s námi o nich povídat.
2: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
3: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
1: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Rádio Český Blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Český Blaník.
3: To jsou

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
1: Lázně.vráž.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
6: Český blá.

cestu pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře dobře.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Český blaník.

0: Dobré ráno, 6. hodina je tu, taky jsem se načančela, vyrazila jsem za vámi a to proto, abych vám pouštěla další české písničky, které máte rádi. A tak se mezi 6. a 7. těšte na Opět a Radeček s Eli. Budou tu Ivana Stovy věci a jejich andělé. Nebo kapela Krištof, s nimi půjdeme hledat břeh. Všude kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde. A my se teď pustíme do počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes by podle meteorologů mělo být skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. 19 až 24 stupňů, tak to jsou denní maxima. Na horách to bude kolem 16. Tak krásný den vám přeje Veronika Rážová a Český Blaník.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vládní strany směřují k dohodě o státním rozpočtu na příští rok. V České televizi to potvrdil šéf SPD Tomio Okamura. Představitelé koalice včera řešili možné škrty. Schodu musí najít do začátku příštího týdne, kdy bude kabinet rozpočet schvalovat. Možný kompromis ale zřejmě nezmění nic na tom, že půjde o druhý nejvyšší deficit od vzniku Česka. Armáda potvrdila, že dostala za úkol sanovat kontaminovanou lokalitu na Šumavě. O dalším postupu ale zatím informovat nebude, protože úkol teprve analyzuje. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je na 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Území zabezpečila policie. Na Pražském hradě dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů. Ty byly včera vyzvednuty z korunní komory a umístěny ve Vladislavském sále. První dny bude výstava určena školákům. Od 19. září, tedy od soboty, bude přístupná veřejnosti. A vstup bude zdarma do 28. září. Na turistické

0: Mavosti v Jihlavě zřejmě upozorní sochy Ježků. Město je má totiž ve svém znaku. A jak to bude vypadat, prozradí mluvčí města Radovan Daněk.
1: Ježci by měli být vysocí zhruba půl metru a vyrobeni pravděpodobně z bronzu. Takových sošek by po městě mělo být umístěno zhruba 12. Právě se vytipovávají ty nejvhodnější lokality.
0: Jak budou ježci vypadat, určí soutěž. Projekt přijde na 1,25 milionu a město proto žádá o dotaci. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Teď už s vámi bude Veronika Rážová. Ahoj Veru.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Moni, děkujeme ti za aktuální zprávy. No a teď už české písničky, které máte rádi. Opět Radeček a Eli, Tři sestry, anebo Iveta Bartošová, Když láska schází na Českém Blaníku.

Ček, Eli, i tak to za to stojí. Tak mě stálo za to dneska vstát a to jsem vstávala pořádně brzo. 6 hodin, 15 minut, možná, že taky vstáváte a pokud ano, tak já vám můžu slíbit, že vás budu probírat českými písničkami, které máte rádi. Nicméně pojďme si taky připomenout dnešní den. Dnes máme úterý 15. září. Svátek slaví všechny Jolanky, tak všechno nejlepší dámy. No a pojďme také připomenout, že 42 let dnes oslaví mladší syn prince Charlese a princezny Diany, princ Harry. Tak všechno nejlepší i od nás. Maggie Reilly, tak skotská zpěvačka, tak ta má dneska 70. No a Tommy Lee Jones, americký herec, slaví 80 let. Navíc si dnes připomínáme Mezinárodní den demokracie, takže možná bychom mohli alespoň vzpomenout na to, jak je pro nás demokracie podstatná. No a hlavně si k tomu pojďme hrát české písničky, protože ty jsou taky hodně důležité. Za chviličku Varastovy věci, taky to bude Jaromír Majer a jeho malý přítel z města N, ale ještě předtím Tři kříže a Hop Trop. Dobré ráno s českým Blaníkem.

svátek Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Vanasovy věci a andělé na českém Blaníku. Andělé na čtyřech nožičkách, tak to jsou pejsci. Zkrátka a dobře, milujeme je, jsme národ pejskařů. A tak není divu, že jsme se tady u nás na českém Blaníku rozhodli každý týden věnovat jednomu plemeni a trošičku si o něm něco říct. Tak tento týden padla řada na belgického ovčáka. Ten patří mezi nejrychlejší a nejpracovitější psí plemena. Původně byl vyšlechtěný v Belgii jako pastevecký pes a existuje hned několik variant. Dokonce jsou čtyři, nicméně nejznámější je krátkosrstý Malinois. Právě toho často využívá třeba policie, armáda anebo taky záchranáři. A to proto, že se rychle učí, je odvážný a má neskutečné množství energie. Pokud o něm uvažujete jako o domácím parťákovi, tak počítejte s tím, že procházka kolem domu mu určitě stačit nebude. Belgický ovčák totiž potřebuje zaměstnat tělo i hlavu a potom vám dá doma klid. Jinak pojďme také připomenout, že dnes slaví všichni pejsci, respektive fenečky, které se jmenují Ella. Takže pokud máte doma Elu, něco dobrého jí k svátku určitě pořiďte. Za chviličku další české písničky tady u nás na českém Blaníku. Dáme si Dianu Bartušovou anebo kapelu Krištof.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
4: Maxi Dotace.
5: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
6: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
7: Ty nejhezčí, které znáte.
8: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
7: i dobré zprávy. Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
7: Český Blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Mail, tak to jsou Modus na Českém Blaníku a teď už počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A na to nebudu sama. Na pomoc tady mám Miladu Křížovou, tedy meteoroložku, která nám určitě prozradí, jak aktuálně je. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeji. Obloha je nad Českou republikou projasněná, ale místy se vytvořily mlhy nebo nízká oblačnost. Takže na cestě do práce buďte opatrní, i když ty vyloženě silné mlhy jsou spíše ojedinělé. Teploty jsou většinou od 7 do 12 stupňů Celsia, kolem 13 stupňů mají některá místa na Ostravsku. Slabý mráz zaznamenala Jizerka a Kvilda Perla.
0: Tak děkujeme moc a za hodinu se opět spojíme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A my jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi, Argema a Jarošovský pivovar na Českém Blaníku. Tak dobré ráno a hezký poslech.

0: Rádio Český Blaník.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.

0: MiG-21 přijeli malotraktorem, posloucháte Český Blaník, je s vámi Veronika Rážová, přeju vám krásné ráno a pojďme se teď podívat do světa medu. Možná, že s ním budeme muset šetřit, je to tak. Medu totiž bude pravděpodobně méně než v loni a může za to horké léto. Jak přesně vedra ovlivňují produkci včel, tak to vysvětlí Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů u Kolvče na Domažlicku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
5: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Rádio Český Blaník.
10: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
11: A přichází do mě žít nemocná.
9: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
10: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Tak jsem to udělala trošičku napínavé s tím medem, tak já doufám, že jste si na tu informaci počkali. Takže ještě jednou zeptáme se Karla Toupala z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku. Proč vlastně vedra ovlivňují produkci medu a taky jakým způsobem?
12: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
0: Tak už víme, na čem jsme. Každopádně taky je jisté, že pravděpodobně cena medu vzroste, takže pokud máte zásoby, je to jedině dobře. No a pokud můžete s medem trošičku šetřit, tak možná se to vyplatí. Teď už Milan Křesina.

Petr Muk, Neusínej, jako by to zpíval pro mě, je tu 7:00 raní, krásné ráno vám přeje Veronika Rážová a já už tu pro vás mám další písničky, ty české, které máte rádi a které si budeme hrát mezi 7:00 a 8:00. Budou tu Kabáti a Houby magický. Taky Petr Kotval. A nebo Obyčejná holka Lucka Bílá.

0: to rozhodně není všechno, taky si dáme písničku dne, tak zůstávejte s námi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: My se i v téhle hodince spojíme s meteoroložkou, ale ještě předtím si pojďme jen ve stručnosti říct, že dnes by mohlo být až 24 stupňů Celsia. Zatím se ještě můžete setkat hlavně na silnicích s mlhami, tak pozor na ně. Nicméně přes den bude jasno až polojasno, tak nás čeká krásný den.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident a premiér plánují další společné schůzky. Shodli se na nich při včerejším jednání na Pražském hradě. Jednat chtějí například také o zahraniční politice, a to podle aktuální potřeby. Víc řekl v České televizi premiér Andrej Babiš.
9: Samozřejmě jsme probírali celkově, jaká je situace ve světě. Taky samozřejmě hlavně ty kyberhrozby, které tady jsou, které jsou zřetelné.
0: Petr Pavel probral s premiérem také plánované cesty a přijetí zahraničních delegací v Praze. Představil mu i koncept svého projevu pro valné shromáždění OSN v New Yorku. O převodu letiště Karlovy Vary na stát by měl kraj rozhodnout v říjnu. Do té doby by také mělo ministerstvo obrany vládě předložit materiál k dokončení převodu. Karlovarské letiště by mělo

0: A spravovat státní společnost letecké opravny Malešice od ledna příštího roku. Letiště tak bude začleněno do armádní infrastruktury. Ochránci přírody varují před rakem červeným. Jeho první výskyt u nás potvrdili v jezeře Milada na Ústecku. Pro zdejší ekosystémy jde o velkou hrozbu, protože se tito raci rychle množí a navíc přenášejí i pro naše raky smrtící račí mor. Podle ochránců musela raka červeného do vody někdo vypustit. Spojené státy mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně. Potvrdili to americké vesmírné síly a podle AFP jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Ozbrojené systémy pro kontrolu vesmíru jsou schopny bránit společné síly před nepřátelskými akcemi protivníků. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď vám bude zase hezky hrát Veronika Rážová.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Moni, děkujeme za zprávy. 7 hodin a 5 minut a před námi už jsou Vaby Daněk Kavátě a nebo Hanka Zagorová. Nápad na Českém Blaníku.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: České ráno
1: na Českém blaníku.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucenský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucenský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucenský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdiku,

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucomský šípy najmou titán. Jo, jo, jo. Kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucomský šípy najmou titán. Jo, jo, jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
3: Posloucháte Český blaník a je to dobře, protože jste se právě trefili do správného okamžiku, kdy odtajníme písničku dne. To je nádherná filmová Lásku má já stůňu a my jsme se na ní zeptali samotné Heleny Vondráčkové.
4: Lásku má já v stůňu je písnička, která vlastně byla psaná pro film a složil ji samozřejmě Karel Svoboda, text napsal Jiří Štajdl a tahle písnička byla opravdu vyloženě určená jako filmová melodie pro krásný pohádkový film Noc na Karlštejně. Trošku mě mrzelo, že jsem vlastně tu písničku musela půjčit v sice vynikající herečce Janě Brejchové, kterou jsem velmi milovala, a trošku mě bylo líto, že jsem třeba tou královnou nebyla já. Nicméně ona to zahrála tak nádherně, že jsem jí to s láskou věnovala.
3: Tak to je krásné. My máme zase radost, že třeba Helena se stala tou krásnou, šíleně smutnou princeznou, protože na tu máme také jen ty nejlepší vzpomínky, ale o tom zase někdy příště. Teď už Helena Vondráčková. Lásku má já stůňu na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Tak to byl božský Karel Gott, Cesta rájem, písnička z roku 1965. Nádhera. Před námi jsou další české písničky, ale taky počasí. Už za chviličku se spojíme s meteoroložkou Miladou Křížovou. Takže pokud jste zvědaví na to, jaké počasí nás dnes čeká, vydržte ještě pár okamžiků. Do té doby Lucka Bílá anebo Michal David na Českém Blaníku.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, Jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji
8: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
9: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
11: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
12: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
13: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
12: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
13: Jirská kletba.
12: Tak přijďte.
14: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin 37 minut a my se teď spojíme opět s Miladou Křížovou, meteoroložkou, která nám prozradí, jak bude.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, zpočátku nás tedy potrápí mlhy a nízká oblačnost, ty se ale budou postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty dnes budou 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 16, vítr dnes bude slabý.
1: Tak děkujeme za informaci a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A teď už další české písničky, které máte rádi, tak já doufám, že s výběrem budete spokojeni. Za chvilku Tereza Kernlová, i slovenština v podání Elánu, anebo Karel Zich a Spiritual Quintet na Českém Blaníku.

0: Tereza Kernlová na Českém Blaníku krátce po 7:45 a já vás teď vyzývám a vyzývám vás, abyste si napsali o písničku na přání. Číslo 728-363-07 je tu pro vás a právě teď je ideální čas na to, abyste vzali do ruky telefon a na tohle číslo mi napsali, jakou budeme hrát, pro koho ji budeme hrát a nezapomeňte se tam i podepsat. No a pokud se vám nechce vypisovat SMSky, tak máte druhou, řekla bych takovou jednodušší a pro mě i více příjemnou variantu a to je nahrávání hlasovek. Pokud máte WhatsAppovou aplikaci, pak je to jednoduché, nahrajte hlasovou zprávu, pošlete mi ji na to stejné číslo, tedy 728-363-07 a já vám můžu slíbit, že tu hlasovku, tak jak přijde, vezmu, pustím ji do vysílání a můžu vám zaručit, že tomu, komu písničku pošlete, uděláte určitě velkou radost. Tak už za půl hodinky, písnička na přání.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yeso!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
2: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na Českém hladíku.

0: Českém Blaníku.
1: Očekávejte dnes vlastně krásný den, dočkáme se až 24 stupňových teplot. Co se týče hor, tak tam bude samozřejmě chladněji jen kolem 16. Obloha má být jasná až polojasná, ještě v tuto dobu ale místy můžete narazit na mlhy nebo nízkou oblačnost, tak na sebe buďte opatrní. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

0: u zpráv vás vítá Monika Holubová. Kyberpodvodů s falešnými bankéři nebo policisty přibývá. Letos už tak lidé v Česku přišli o 2 miliardy korun. Odolnost vůči podvodům je možné si vyzkoušet v kybertestu, který je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, řekne za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
1: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
0: Test je dostupný na webu České bankovní asociace. Sněmovní zemědělský výbor bude řešit aktuální stav sucha, projedná i jeho nepříznivé dopady na krajinu. Letošní rok je v Česku nejsuší za posledních 65 let. Za loňský i letošní rok pak chybí krajině až stovky milimetrů srážek oproti průměru, nejvíc na Vysočině. Kvůli extrémnímu suchu musela vodu upouštět i Orlická přehrada. Brněnští zastupitelé dnes projednají další postup v koncesním řízení na prodej pozemků. Jde o plochy určené pro stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Na parcelách stojí zchátralý fotbalový stadion, nový tam chce postavit Zbrojovka Brno. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. S favorizovaným domácím výběrem se ale už střetnou s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko, Švédsko a Slovensko. Tolik zprávy na Českém blaníku a Veru, je to opět tvoje.
2: Rádio Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Díky Moni, děkujeme za zprávy a teď už další české písničky tady u nás na Českém blaníku. Dan Landa, Marta Athena, Eleftheriádu a nebo kapela Krštof. S nimi se vydáme až do Hollywoodu. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Den co den, hned několikrát denně vám přinášíme možnost, abyste si vybrali svou oblíbenou písničku. Nebo třeba jenom tu, kterou jste dlouho neslyšeli a chtěli byste ji u nás slyšet. No a tak se pojďme podívat, kdo pak nám tentokrát napsal. A tím někým je Eva, která píše ahoj do rádia. Všem krásné ráno a prosím, zahrajte mi mou oblíbenou Srdcem si zůstal u koní od Věry Martinové. Jen tak pro radost a taky pro všechny, kterým se líbí. Díky moc. Tak my rádi vaše přání splníme. Tady je Věra Martinová. Tak dobré ráno s Českým Blaníkem. Písnička

0: dlaní.
1: Skupina Jelen, Klidná jako voda na Českém Blaníku. Tak vám musím říct, že jsem se dneska poctivě podívala i na naše sociální českoblanické sítě a musím říct, že jsem se velice pobavila. Takže pokud chcete hnedka po ránu probrat dobrým vtipem, určitě tam mrkněte, je to aktuální věc, no ale samozřejmě je tam i spousta toho, co už třeba bylo publikováno včera, předevčírem. Každý den zkrátka přidáváme nový a nový obsah a ten obsah je zajímavý určitě pro všechny z vás, kteří nás poslouchají. Protože se tam dozvíte i spoustu zajímavých faktů o těch, kteří zpívají ty krásné písničky, které si tu hrajeme. A stejně tak se dozvíte i třeba leckteré perličky, které jste vůbec, ale vůbec netušili. No a samozřejmě je i to, že se pobavíte a poučíte. Tak se podívejte, jako Český Blaník nás najdete jak na Instagramu, tak na Facebooku. No a když dáte follow, budeme moc rádi.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
5: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
8: Kráva, kráva!
9: Kapr, kapr, husa, husa!
10: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Kruta, kruta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Když potřebujete brýle, tak
13: Bob Optik.
12: Když kontaktní čočky, tak
13: Bob Optik.
12: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
13: Bob Optik.
12: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
13: Bob Optik.
12: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Rádio Český Blaník.
19: České písničky, které máte rádi.

0: koncerty Rádia Blaník.
1: Posloucháte Český Blaník a děláte moc dobře, protože teď tu pro vás mám jedinečnou šanci, abyste se účastnili dalšího letního koncertu, který se bude konat už tento pátek, tedy 18. září. A tentokrát za vámi vyrážíme do Čáslavy. Začátek je naplánovaný na za 5 minut 5 a vy byste měli ideálně na náměstí Jana Žižky z Trocnova být o něco dřív, to proto, abyste si chytli nějaké dobré místo, odkud skvěle uvidíte na Janka Ledeckého. Na Olinku Lounovou a taky Vojtu Nedvěda. Užít se můžete i vystoupení naší úžasné blanické kapely a to všechno bez vstupného. Tedy ano, ani tentokrát se vstupné neplatí a navíc, pokud si odnesete sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, ta vám už teď přináší nemalé peníze a brzy vám může vydělat dokonce 100 000 korun na ruku. A to za to stojí. Tak vyrazte do Čáslavy, užijte si to a poslouchejte Český Blaník, protože tady se o dalších koncertech a akcích dozvíte víc.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Já nový plot mám.
7: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Padá!
11: Tak si něco přej.
10: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
11: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
11: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak toho musíme rychle objednat.
12: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
13: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
14: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
15: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
16: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
17: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
18: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
17: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart.
19: Opravdový elektrospecialista.
20: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
21: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
22: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Mis dobrých nadějí.
1: Mis dobrých nadějí. Tak to byla Hanka Zagorová na Českém Blaníku. Je tu 9. hodina a mis dobrých nadějí. Tak to byla Hanka Zagorová na Českém Blaníku. Je tu 9. hodina a já si dovolím nahlédnout pod

0: Českém Blaníku.
1: A bude, to víte, že ano, a navíc se dočkáme až 24 stupňů Celsia. Jasná až polojasná obloha, v tuhle dobu už by mlhy, které panovaly ráno, mohly postupně opadat nebo už být pryč. Takže i tak za volantem dávejte pozor, ale možná, že už je to teď v pohodě. No a na horách kolem 16 stupňů, tak to bylo stručně něco málo o počasí a za chviličku aktuální zprávy.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila jedinečnou soutěž s názvem Svět bez učitelů. Určená je žákům základních, středních a uměleckých škol. Děti v ní mohou prezentovat svůj pohled na svět bez pedagogů a zpracovat to mohou nejrůznější formou, jak vysvětluje mluvčí fakulty Václav Loubek.
1: Žáci a studenti mají zpracovat to téma tak, jak oni ho vidí, to znamená výtvarně, literárně, nějakým audiovizuálním nosičem. Ta soutěž probíhá do 11. listopadu, kde je uzávěrka.
0: Zapojit se mohou školy z celého Česka i Slovenska. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravě pravidel obchodování s emisními povolenkami pro vytápění budov a silniční dopravu. Druhý den plenárního zasedání budou schvalovat úpravy týkající se takzvaného uhlíkového cla a čeká je debata o tom, jak se napříště lépe připravit na vlny veder. No a zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 9. hodina odbyla 4 minuty, k ní přibyli, je s vámi Veronika Rážová a za chvilku tu bude Jirka Korn, Anna K. a nebo Michal David. Zabitej čas na Českém Blaníku.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

0: Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin a 15 minut a já už si beru na pomoc Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát nám přináší jeden kousek běžecký.
2: Do archivu muzea rekordů jsme zapsali i nejmladší maratonistku. Jasmína Lužná dokázala ve věku 12 let a 345 dnů uběhnout maraton klasický 42 kilometrů a nějaký drobný za 5 hodin a 36 minut. My gratulujeme a tleskáme.
1: Tak to tedy gratulace i od nás, to je úžasný výkon. Pepíno, děkujeme moc. Já ještě jenom doplním, že jsem se doslechla, že jedno ze dvou míst v Pelhřimově, kde je Muzeum rekordů, se bude přesouvat. Provozovatel totiž zavře expozici v tamní dolní bráně, protože prý hlavně v zimě je tam taková zima, že se to prostě nedá. Pokud tedy vyrazíte do Pelhřimova do muzea v září nebo v říjnu, ještě najdete všechno tak, jak je. Ovšem od listopadu se potom bude část expozice přesouvat a místo toho, aby byla dále v Pelhřimově, najdete ji o něco dál, vlastně dá se říct o 40 kilometrů dál v Jindřichově Hradci. K tomu se ale samozřejmě ještě vrátíme, všechno vám připomeneme, abyste věděli, kde co hledat. Teď už další české písničky na Českém Blaníku.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: Za okamžik i jedna slovenská od Mekyho Žvirky, ještě předtím Nightwork, Slunce v duši, anebo SMSka od Lucky Bílé. Tak krásné dopoledne s českými písničkami na Českém Blaníku.

0: Tak to byl Meky Žbirka, prvá na českém Blaníku. Představte si, že je to přesně 179 let, kdy Praha zažila historickou premiéru. V ten den se totiž v ulicích hlavního města poprvé slavnostně rozsvítilo prvních 200 plynových lamp. Stalo se tak v předvečer narozenin tehdejšího císaře Ferdinanda I. Dobrotivého a plyn do nich tehdy dodávala nová plynárna v Karlíně. I když éra svíti plynu skončila v 80. letech minulého století, dnes v historickém centru Prahy opět svítí stovky plynových lamp. A kdeže byly úplně první, tak například na Václavském náměstí v ulicích Starého města, ale také na Hradčanech. Tak až se půjdete projít třeba do centra hlavního města, schválně se dívejte kolem sebe, a to hlavně ve večerních hodinách, protože možná, že budete překvapeni. Za chviličku další české písničky tady u nás na českém Blaníku. Brontosauři, Divokej byl a nebo Vašek Nickář.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
6: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
7: Aditek!
6: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
7: Aditek!
6: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
7: Aditek!
8: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
12: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.

0: Helena Vondráčková, když zabloudíš, tak zavolej. 9 hodin 42 minut, no a pokud už třeba teď přemítáte o tom, co podniknout o tom nadcházejícím víkendu, já vím, že máme teprve úterý, ale kdo je připraven, není překvapen, tak si představte, že už od o víkendu, který bude, tedy 19. a 20. září, se uskuteční velká rekonstrukce slavné bitvy z roku 1620. Pokud typujete Bílou horu, je to tak. Do dobových uniform se obléknou stovky účinkujících z celé Evropy. Chybět nebudou pěšáci, jezdci na koních, dělostřelci a stejně tak i pořádné rány z děl budou znít. Brány areálu u Obory hvězda se otevřou v poledne a samotná bitva propukne v sobotu i v neděli vždy od 15 hodin. Pokud vás historie baví spíš v klidu, tak vás čeká dobové tržiště, hudba, přednášky a taky ukázky zbraní. Takže Bílá hora to jistí, už nadcházející víkend se rozhodně nebudete nudit ani vy, ani vaše děti. Před námi už jsou další české písničky. Dáme si Alici Springs anebo BSP na Českém Blaníku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschwitz našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Úžasná písnička od Věry Špinarové, Stůj na Českém Blaníku. 10. hodina nám odbyla a my jdeme dál, samozřejmě v rytmu českých písniček, které máte rádi, a tak se těšte na Marušku Rotrovou. Bude tu i Aneta Langerová se svým skvělým nápadem. A nebo Pavel Bobek.
1: A se mnou se dívej, jak stáneš.
0: Ještě předtím hodinu odstartujeme aktuálními zprávami a já už tu teď pro vás mám počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes nás čeká krásný den, až 24 stupňů Celsia naměříme, bude skoro jasno až polojasno a na horách kolem 16 stupňů, takže pokud míříte do vyšších poloh, pořádně se oblečte a užívejte krásný den s Českým Blaníkem.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM Samozřejmostí.
0: Den s Českým Blaníkem.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM Samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment.

0: jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Zprávy na Českém dlaní.
2: Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš probral s prezidentem Petrem Pavlem plánované zahraniční cesty a návštěvy. Jejich společná schůzka na Hradě trvala asi hodinu. Hovořili také o situaci ve světě a například o volbách. Znovu se podle Babiše setkají na jednání Bezpečnostní rady státu v říjnu. Kyberpodvodů s falešnými bankéři nebo policisty přibývá. Letos už tak lidé v Česku přišli o 2 miliardy korun. Odolnost vůči podvodům je možné si vyzkoušet v kybertestu, který je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, řekne za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
3: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
2: Prověřit svou obezřetnost je navíc možné úplně zdarma. Test je dostupný na webu České bankovní asociace. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelili v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl na sociální síti prezident pobaltské země Gitanas Nausēda a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět. No a čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se sfavorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modéně porazili postupně Řecko, Švédsko a Slovensko. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Dobré dopoledne, 10 hodin a 4 minuty a tady už jsou další české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku. Krištof a Tomáš Klus, Maruška Rotrová anebo Petra Janů a Petr Janda. Jedeme dál.

0: Posloucháte Český Blaník, přeju vám krásné dopoledne, 10 hodin a 14 minut k tomu. No a my se teď společně podíváme na silnice. Právě totiž skončila stavba severní části obchvatu Rakovníka a už včera večer se po něm projela první auta. Co bude dál, tak to nám poví středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek.
1: Součástí toho teda jsou tři kruhové křižovatky, trasa je dlouhá zhruba 1,9 km a na dokončení obchvatu Rakovníka si ještě chvilku počkáme, protože zbývá ta poslední stavba, ta část B1, kde čekáme na vydání stavebního povolení, probíhají výkupy a stavbu, pokud se nám podaří zajistit financování, bychom chtěli realizovat co možná nejdříve v následujících letech.
0: Tak držím palce, ať se to podaří. No a teď se vracíme k českým písničkám. Za chviličku Tereza Mašková, Marek Lambora, Standa Hložek anebo Aneta Langerová. Začíná.

0: Tak to byl krásný duet Teresky Maškové a Marka Lambory, Náš příběh. Já mám velkou radost z toho, že Tereza Mašková byla také významnou součástí některých našich blanických koncertů. Takže pokud jste tam byli, určitě víte, jaká energie z ní srší naživo. Tak já věřím, že to bylo cítit i přes éter. No a pojďme se podívat, co nás tady čeká dál. Za chviličku Kabáti, taky František Donát a Renesance, a nebo Pavel Bobek. Pojď dál a zpívej na Českém blaníku.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Už víš, co máš s tím ramenem?
2: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
1: Takže musíš zase někam jinam.
2: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
1: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.

Kabáti a malá dáma na českém Blaníku, tak já si myslím, že teď už je ta správná chvíle na to, abych vás vyzvala. Vyzvala k tomu, abyste si napsali o písničku na přání na číslo 720-83-6307. Je to čistě jen a jen na vás. Vyberte si písničku, napište mi, kterou vám zahraju, nebo komu ji zahrajeme a proč mu ji zahrajeme a od komu ji zahrajeme. Zkrátka všechny tyhle informace mě zajímají a můžete je buď napsat, anebo mi je můžete nahrát. Pokud máte WhatsApp, tak tam je to jednoduché, stačí nahrát hlasovku, všechno tam řeknete, co na srdci, to v hlasovce a já pak tu hlasovku pustím do vysílání a myslím si, že to bude opět podařená písnička na přání. Tak se těším, co vyberete písnička na přání za půl hodiny tady u nás na českém Blaníku a do té doby si dáme další české písničky, které máte rádi a i jednu slovenskou od Elánu. Ještě předtím Eva Farná. Všechno nebo nic.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: K přečtení už není

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

0: Já už nejsem, co jsem býval. Smet mě lásky příval. Pro prachy teď v práci dřu se, místo abych zpíval. Já jen tulákem chtěl se stát, toulat se po hvězdách.
1: Miroslav Donutil, Tulák po hvězdách na Českém Blaníku. A my pokračujeme dál za chviličku další české písničky, které máte rádi, třeba Lady Carnival Karla Gotta.
2: Radio Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle bylo Vákuum, to od kapely Činasky. 11. hodina je tady a po ní si dáme třeba Michala Davida, je to blízko.
1: Je to blízko.
0: Bude to i Richard Miller, Srdce jako kníže roha. A spěchat budeme s Hankou Zagorovou. A taky nás čeká písnička na přání, o kterou si píšete na 720-836-3307.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: S jasnou a polojasnou oblohou se dnes dočkáme až 24 stupňových teplot. Očekávejte, že na horách bude kolem 16, ale jisté je jedno. Čeká nás krásný den, tak ho strávíte, doufám, s Českým Blaníkem.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nákupy.
4: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zúnu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. Turisticky oblíbená Rígrova stezka u Semil zůstane kvůli opravě galerie uzavřená až do konce září. Pro výletníky je ale k dispozici také jiná varianta. Souběžně s Rígrovou stezkou totiž vede takzvaná Kamenického stezka. Bližší informace má místostarosta města Tomáš Sábl.
1: Ta je ale trošku náročnější pro turisty, protože Rígrova stezka jde téměř v sousedství jezery, kdežto Kamenického stezka stoupá nahoru na kopečky, ale zase tam jsou zajímavější výhledy, takže pokud si chce někdo prohlídnout podzimní přírodu tady v okolí Semil, tak Kamenického stezka je určitě skvělá varianta.
0: Doplním, že Rígrova stezka není uzavřená celá. Ze strany spod Spálová se na ní můžete vydat a dojdete až ke galerii. Pak se ale musíte vrátit stejnou cestou zpátky. Členské státy Evropské unie se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalšího půl roku. Bez dohody by sankce přestaly v úterý platit, proto se státy shodly alespoň na prodloužení o 7 dní, tedy do 22. září, aby získali více času na další jednání. No a český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové hvězdy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, Marek Ztracený, tak se nezlob, odstartuje další společnou hodinku na Českém Blaníku.

0: Český Blaník vám přináší písničku.
1: Ale kde pak blízko, jak zpíval Michal David? Je to tady, písnička na přání je tu. A já tu mám vzkaz od Marka. Chtěl bych poslat písničku paní vedoucí naší chráněné dílny, paní Jitce, za páteční posezení s grilováním. Bylo to moc fajn a já za celý kolektiv moc děkuji nejen za ten pátek, ale celkově za to, jak se o nás tady staráte a jaká je tady pohoda. A chtěl bych poslat písničku Bitva o New Orleans. Ta určitě potěší. Marku, to je skvělý výběr. Díky za váš vzkaz a zdravíme do chráněné dílny a doufám, že Vráťa vyskočil a tak jsme ni skutečně potěší.
2: Písnička na přání.
0: Na

0: Petr Nač, láska je tu s vámi na Českém Blaníku. 11 hodin, 28 minut k tomu a my se za chviličku podíváme hned na takový průřez velice chutnými, tekutými akcemi, které se už brzy budou konat. Tak si to nenechte ujít a poslouchejte dál Český Blaník. Do té doby taky Jana Kratochvílová nebo Hanka Zagorová.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník.

0: Já vám to taky řeknu, co bude pak, konkrétně o víkendu. Bude toho hodně. Já jsem se totiž dívala, co zajímavého se bude konat, co by tak mohlo zaujmout vás všechny napříč Českou republikou. No a zjistila jsem, že jako jednoznačně potáhne vinobraní, taky pivo a jídlo. Tak pojďme se podívat nejdřív na to víno. Pokud byste chtěli v Praze vyrazit na vinobraní, tak můžete třeba do pražské Grébovky na Vinohradech, jinak v Kunraticích. Tam vás čeká rovnou třídenní vinařská slavnost u Kunratické tvrze. Ta vám nabídne nejenom skvělou atmosféru, výborné víno, burčáček, ale také posezení přímo v zeleni. A já si myslím, že klidně můžete vyrazit i do Nuslí. Pokud máte rádi pivo, tak tam si přijdete na své, protože ve stejnou dobu, konkrétně v sobotu 19. se konají nuselské pivní slavnosti, a to v parku na Fidlovačce. Kromě toho, pokud vyrazíte s dětmi, které pochopitelně pivo nepijí, tak se můžete těšit na to, že se mohou také potěšit dobrým jídlem a případně i stánky s nějakými workshopy. No a pokud pojedete kolem Litoměřic, tak i tam můžete zavítat, protože právě tam se bude konat litoměřické vinobraní. Zkrátka a dobře, sběr vína teď vládne České republice a nejen té, takže není divu, že je tolik zajímavých akcí. My vám je budeme průběžně připomínat, nebojte, ale pokud byste chtěli někam vyrazit, internet to rozhodně jistí. Před námi jsou další české písničky. Za chviličku jedna od Petra Nováka, další od Karla Zicha. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem. Krásný den.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
6: Najdete na levné křížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Naučil jsem se lecos za 2 roky. Otevírat dveře, hlídat záchvaty, nikdy neodejít.
9: Naučil jsem se taky lecos. Nevzdávat to a věřit někomu na 4 packách.
10: Pomůžeme si. Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do výcvikového areálu Helpes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů, ukázky jejich dovedností a oslava 25 let Helpes.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5-letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.
1: Oči do kořán,
20: a v těch očích tání

0: Iveta Bartošová, PS na Českém Blaníku. 12. hodina je tady tedy pravé poledne. Dobrou chuť, pokud obědváte nebo pokud se k obědu chystáte. No a pokud trávíte za poslechu Českého Blaníku, taky děláte dobře. Dáme si třeba skupinu Olympic. Tužko nemít, nic mi nepoví. Těšte se i na Poetiku a Půlnoc. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc. A bude tu i Karel Gott. Úžasní pábitele, jedna z mých nejoblíbenějších. Tak na to se taky těším. Teď už počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek bude krásný, až 24 stupňů Celsia naměříme. K tomu bude jasná nebo polojasná obloha, takže užívejte, dokud tu máme takové krásné letní počasí. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: To je úplně k sežrání.
4: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
6: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Česká režisérka Viktorie Štěpánová na filmovém festivalu v Torontu převzala stříbrnou. Hezké poledne přeje David Račák. Česká režisérka Viktorie Štěpánová na filmovém festivalu v Torontu převzala stříbrného studentského Oscara.

0: Společnosti Single Track pod Smrkem.
1: Když by probíhají ve všední dny, převážně ve všední dny, některých třeba náročnějších, kdy ty těžby jsou třeba větší v rozsahu, tak to je i třeba o víkendu. Takže tam potom ta technika se pohybuje ve menším nebo větším množství, takže tam ten střed potom hrozí, dá se 200%.
0: Aktuální informace o dostupnosti najdete jak na webových stránkách, tak i na místě samotném. Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými po oběžné dráze, uvedly to americké vesmírné síly, což je složka amerických ozbrojených sil zaměřená na vesmírná bojiště. Jedná se o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. No a brankář Lukáš Horníček musel v anglické lize strávit první porážku a zároveň debakl, protože Newcastle prohrál v dohrávce čtvrtého kola na hřišti Leedsu 1-4. Český reprezentant třikrát inkasoval v prvním poločase. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A teď už další várka českých písniček. Kapela Olympic, Lucka Bílá anebo Tomáš Linka a Fešáci. Paní má se má na Českém Blaníku. Tak hezký den.

0: Taky si vždycky u téhle písničky představujete, že ten osmý den by měl patřit k víkendu? Já tedy ano. Pojďme se teď ale podívat od českých písniček k tanci. Už 10. října totiž začne 14. řada Stardance a i když největším favoritem je Vojta Dyk, tak se budou oči diváků soustředit i na druhého muzikanta v letošním ročníku, na zpěváka skupiny Opět a Radeček Tomáše Poláka. Ten bude tančit s Adrianou Maškovou.
1: Já jsem nechodil do tanečích, já jsem byl v té době poměrně velký asociál, mě to přišlo trapný a vlastně opravdu první taneční krok jsem předvedl až před Adrianou.
2: Ono v něčem je fajn, že vlastně se to učíme rovnou tak, jak je to správně a je to jenom prostě proces, to tělo to musí pochopit, protože musíte skoordinovat všechno, pánev, nohy, hlavu, ruce, držet břicho, jo, takže věděla jsem, že prostě dřív nic nedělal tanečního a je to v pohodě.
0: Tak my budeme moc držet palce, uvidíme, třeba nás Tomáš překvapí. Teď už další české písničky, třeba Valdemar Matuška.

0: všechno ti dávám. A jak už jsem anoncovala, bude to za chviličku Karel Gott a jeho Pábitelé. Na toho se moc těším a stejně tak se těším i na svého kolegu Martina Císaře, který zanedlouho dorazí a bude tady s vámi trávit odpoledne. Takže těšit se můžete i vy do té doby, jak už jsem říkala, Karel Gott anebo taky Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: U nás na Českém Blaníku spíš platí, stačí, když posloucháš. Je to tak, Martine?
1: Je to tak, protože hrajeme jenom české písničky, které mají naši posluchači rádi, a samozřejmě nadáváme na to, že hrajeme jenom české, ale pak nakonec té konečné fázi se tam objeví i nějaká ta slovenská a je to takový krásný mix, mně se to strašně líbí a dobře se mi to poslouchá. A konec konců o tom svědčí i telefonáty našich posluchačů, kteří
0: tak,
1: prostě přesně. Mají české písničky rádi.
0: Je to tak a já si myslím, že je dobré se odlišit a my se tímhle odlišujeme, takže děkujeme vám, milým posluchačům, za přízeň. No a já vám můžu slíbit, že ty české písničky a tu a tam i ta slovenská budou znít celé odpoledne tady s Martinem Císařem. Až do 18. hodiny budete spolu trávit čas a za tu dobu stihnete i písničku dne, písničku na přání, přijde i Pepino Vaněk s reklamou.
1: Pozvánka na koncert.
0: Ano, takže
1: tam
0: spousta
1: toho bude.
0: Nenechte si to ujít, poslouchejte Český Blaník a já se na vás těším zase zítra.
2: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz
3: SpokojenýPes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na SpokojenýPes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. SpokojenýPes.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
10: Jak bych mohl?
9: Tak jak se jmenuje?
10: Maminka.
9: Restaurace! Ty jsi zapomněl.
10: Prosím tě, no dovol.
9: Karle, já vztek ze zelenám.
10: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
9: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
10: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
11: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, prorodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
12: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Rádio Český Blaník.

0: 13 hodin posloucháte Rádio Český Blaník, od mikrofonu od téhle chvíle zdraví Martin. A co si dáme po 13., tak tam mám třeba Michala Davida, skupinu Turbo a písničku Hráč. Ale taky Strach Lucie Vondráčkové. Mám strach, že se nic nevyrovná. To jsou ony české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná až polojasná, místy i oblačná odpolední obloha dnešního dne. A teploty do 24, zítra bude tepleji do 26, ale večer už přijdou přehánky, ojediněle i bouřky. Tolik tedy o počasí, přeji krásný dobrý den.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Plyn i elektřina na burzách prudce zdražily. To se odrazí i v našich peněženkách. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k ním přidal i lídr trhu ČES. Na turistické zajímavosti v Jihlavě budou možná upozorňovat sochy ježků. Ty má město odedávna i ve svém znaku. Jak to bude vypadat, řekl mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.
9: Ježci by měli být vysocí zhruba půl metru a vyrobeni pravděpodobně z bronzu. Takových sošek by po městě mělo být umístěno zhruba 12. Právě se vytipovávají ty nejvhodnější lokality.
8: Podoba ježků vyplyne ze soutěže. Projekt počítá s částkou 1,2 milionu korun na realizaci. Proto město žádá o dotaci. Evropská unie vyjádřila znepokojení ze zásahu turecké policie proti tamní komunitě LGBT+. Policisté v neděli vtrhli do gay barů nebo mužských lázní známých jako místa prostituce a zatkli nejméně 60 lidí. Podle úřadů byla hlavním cílem akce podpora tradičních rodinných hodnot. No a fotbalisté Sparty včera odletěli do Jerevanu ke středečnímu utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia bez obránců Kyžana Hoevra a Adama Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už jen Araratu Arménia bez obránců Kyžana Hoevra a Adama Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě zranění hráči. Tolik další

0: Za minutu čtvrt na dvě, to byla skupina Turbo a písnička Hráč.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Před námi je ten další pátek 18. září, se na vás budeme těšit v Čáslavi. Za 5:05 odpoledne začínáme na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tady zahraje, zaspívá třeba Olga Lounová. Vojta Nedvěd, Blanická kapela, Janek Ledecký. Vstupné se neplatí, koncert je zdarma pro vás, pro všechny, kteří se přijdete podívat. Těšíme se na vás a navíc budeme mít i speciální dárek. Tedy sluníčkovou samolepku Rádia Blanika, také Centropolu, která vám přináší už teď krásné peníze. 5, 7 anebo rovnou 100 000 korun. To by byla bomba, to by byla pecka jako blázen vyhrát takhle září od nás 100 000 korun. Od nás a Centropolu. Tahle nálepka, tedy samolepka, je k dispozici a pokud si ji někam nalepíte a přijede náš kolega Krajánek vyzkoušet, zdali tam ta nálepka skutečně je, tak 5 000 máte tutově v kapse. Stavte se pro ní v Čáslavi už tenhle pátek.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Můj děda býval blázen, texaskej a hasvér.

0: pohodou a dobrou náladou dnešního odpoledne tady na rádiu Český Blaník a hlavně s pohodovými písničkami. Budeme mít české, nabídnu i slovenské. Jirka Korn, té, co snídá, za chvíli Lunetic a písnička Only You a k tomu Činasky, Potkal jsem tě po letech. Posloucháte Český Blaník a my jsme za to rádi. Tak hezké odpoledne.
1: Trubky troubí, vstávat se má.
2: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
7: Palas, divadlo, které hraje komedie. Když potřebujete brýle, tak
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Bob Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
8: Bob Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
8: Bob Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
12: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
13: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
14: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
15: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
19: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
20: Pozor, lavina!
21: Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
22: A dětem přidáme helmu zdarma.
23: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
24: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
25: Rádio Český Blaník.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Tohle byla skupina Činasky, vy posloucháte rádio Český Blaník a za 3 minuty už máme 2:45. Za chvíli Dalibor Janda, co se má stát, to se stane. A teď Dalibor a jeho vzpomínka na tehdejší slavíky, jak na to vzpomíná?
1: To byl takový ten poctivý zlatý slavík, kdy si musel porazit toho Karla. Jo. To bylo takový vždycky počin, vždycky toho porazit toho Karla Gotta. A to všichni potom toužili hrozně a málo komu se to podařilo. A mně se to podařilo dokonce 4x, jo, protože vlastně, i když já jsem byl druhej, tak on byl třetí jednou, a takže on vždycky nebyl ani druhej třeba, jo, takže tam jako byli další adepti, kteří se ho předběhli, ale jako samozřejmě ne třeba na to první místo potom, jo, ale to bylo takový, že se s tím jezdili ty koncerty tehdy a to byly takový vždycky, tam vždycky jezdili první 3 v mužské kategorii a první 3 ty holky a 3 kapely a tak dále, jezdili jsme vždycky ty haly. Jeli se vždycky Ostrava, Brno, Praha, Košice se jelo, myslím, Bratislavu určitě jsme dělali. A tam vždycky to byl takový vlastně taková oslava těch slavíků, že jo, a tak všechno, to se natáčelo. Dokonce, proč, nevím, proč to dneska třeba Československá televize nevysílá, že to určitě to natáčeli. A tam tedy mě docela mrzelo, nebo i jako vždycky to říkali i Petr Náďa, i Miro Žbírka, že ten Karel nikde nepřijel. Když nebyl první, tak on nikdy nepřijel, vždycky volal, že má plno práce v západním Německu a že je v Hanovru někde a takový a to. Takže to nás docela mrzelo, spíš tako, než že by to jako vadilo k něčemu, tohle tam vždycky jako samozřejmě to bylo narvaný a bylo to jako to, takže on to vždycky špatně nesl, protože on byl takový ten král, který samozřejmě všichni jsme to věděli o něm, že on je taková opravdu ta špička a tak dále, ale je to rarita, prostě to jenom se může stát v Česku, že někdo je tady 50x zlatý slavík nebo kolikrát, že to je prostě až takový docela zvláštní, já jsem, že to není nikdo na světě.
0: Tolik tady vyjádření Dalibora Jandy, jedna vzpomínka na tehdejší slavíky, no je to už hodně, hodně let, to je pravda. Tak si oba pány budeme hrát, za chvíli Dalibor Janda, ale i Karel Gott s písničkou Ta prava.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Atención! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Yes! Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: To je úplně k sežrání.
14: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Cože? Říkala Yogis?
16: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
17: Na kráji zamíchej a chopej mňam, mňam, mňam.
18: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
19: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
21: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
22: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
23: Český blaník.
24: Český blaník.

0: tak to je můj kříž. Hej, hej, ty z nás spíš, amor má gor, tak to je můj kříž.
1: Lucie Bílá na vlnách Rádia Český Blank. Přeji vám krásný dobrý den, pohodové odpoledne i dnes 15. září. Venku krásné, stále ještě letní počasí, což je paráda. A teď aktuálně teploty na mnoha místech atakují i 25 stupňů Celsia. Zítra se ohřejeme ještě o něco víc. Co si dáme, tak za chvíli Petr se péši.
2: Den, kdy nejsem s ní, doslucháte prázdno pouští.
1: Skupina Extra Benta, poslední zvonění.
3: Co dávno víš z těch prázdnej čtí.
1: A bude tu i Iveta Bartošová.
4: Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto tančila.
1: Jsme rádio Český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi.
5: Počasí na Českém Blaníku.
1: Jak jsem naznačil, dnešní odpoledne většinou polojasné, místy i oblačné a teploty do 25 stupňů. Zítra o stupínek více, 26, ale odpoledne a k večeru se nám to pokazí a začne pršet. Toliko počasí, přeji vám krásné odpoledne.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschwitz našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Zprávy na Českém dlani.
3: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ochránci přírody varují před rakem červeným. Jeho první výskyt u nás potvrdili v jezeře Milada na Ústecku. Pro zdejší ekosystémy jde o velkou hrozbu, protože se tito raci rychle množí a navíc přenášejí i pro naše raky smrtící račí mor. Podle ochránců musel raka červeného do vody někdo vypustit. Podzim přeje zahrádkářům. V Litoměřicích právě teď probíhá jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Nabízí sortiment pro zahrádkáře i kulturní program. Jak výstava vznikla, přibližuje ředitelka městských kulturních zařízení Michaela Mokrá.
4: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název veletrhu Zahrada Čech, nesla název oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
3: Výstava Zahrada Čech potrvá v Litoměřicích ještě do středy 16. září. Dopravu na varšavském hlavním nádraží v neděli večer zkomplikoval zatoulaný los, který se procházel v železničním tunelu a v jednu chvíli se uvelebil u kolejí. Zasahující týmy zvíře uspaly a z nádraží odnesli. Dostal v žertu jméno Emil, stejně jako los, který putoval z Polska do Rakouska. No a zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český.
3: Další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
5: České písničky,

0: Iveta Bartošová, písnička Léto. A venku stále léto ještě panuje. Podle kalendáře ještě nějaký ten den bude a konec konců i zítra to bude parádní počasí. O víkendu to máme pro vás jednu pozvánku, a to na rekonstrukci historické bitvy na Bílé hoře v roce 1620. Ta se koná o víkendu 19. a 20. září, a to v Praze, v Bělohorské pláni u obory Hvězda v Praze 6. Areál se otevírá ve 12 hodin, hlavní bitva, samotná rekonstrukce historického střetu začíná ve 3 hodiny odpoledne v sobotu, ale také v neděli. A doprovodný program je skutečně bohatý. Odpoledne nabídne také dobový jarmark, ukázky výcviku pěchoty, jízdy, přednášky, šermířská vystoupení, ale také kejklíře. Na místě bývá k dispozici samozřejmě také spousty občerstvení, no a k tomu všemu i parádní nálada. Tu si rozhodně vemte sebou, pokud vyrazíte právě sem do Prahy 6. Na Blaníku, na tom českém, tady u nás za chvíli Petr Sepeši, Honza Nedvěta nebo Kateřina Marie Tichá a písnička Plamen.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, posloucháte Český Blaník. S vámi je Martin, přeji krásné dobré odpoledne všem. A já jsem před malou chvíli říkal, že ještě zítra dokonce 26 stupňů. Ale co je to proti Španělsku nebo Itálii? Ve Španělsku prý teploty zase vyšplhají až k 38 stupňům. Itálie tam bude 30 stupňů Celsia. Tak pokud někdo ještě teď chce vyrazit na takovou tu pozdní dovolenou, která je zaprvé na podzim vždycky příjemnější v tom, že z té peněženky vysunete o něco méně korun. Protože sezóna, červenec, srpen, to jsou ty zájezdy. A nechci to říct, ale já to řeknu, jsou prostě předraženy. Ve srovnání s tím, za jaké ceny můžete letět moři právě teď. Takže si to užijte, pokud ještě vyrazíte, a užijte si i další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Pavla Bobka, také Pavla Vítka, anebo slovenskou skupinu Elán. Tak ještě jednou krásné odpoledne a buďte s námi dál.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: takže ta pěsem... To byly Eláni na rádiu Český Blaník.
1: Co Čech? To rekord.
0: Rekordy a strážce rekordů Pepíno Vaněk. Tahle pelřimovská agentura a Pepíno teď v našem vysílání. Tak jaký je ten další rekord?
2: Do archivu Muzea rekordů jsme zapsali i nejmladší maratonistku. Jasmína Lužná dokázala ve věku 12 let a 345 dnů uběhnout maraton klasický 42 kilometrů a nějaký drobný za 5 hodin a 36 minut. My gratulujeme a tleskáme.
0: To teda určitě ano, to je hodně, hodně slušný výkon. Co dál tady u nás na rádiu Český Blaník? Helena Vondráčková, Růže kvetou dál, anebo jsem optimista Olgy Lounové. A Olenka to bude také v Čáslavi na dalším letním koncertu Rádia Blaník a Rádia Český Blaník.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Taky už se těšíte na zimu. První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
11: Nemůžete se dočkat.
10: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci.
11: Sleva od 18. září do 4. října.
10: Klínovec. Zima začíná tady.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází vždy. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč pyžamu? Proč se dívám, jaký zbytek sámu? Foj, proč neřeknu madam?

Proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá? Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Jirka Schillinger na rádiu Český Blaník, za chvíli Olympik.
1: Vlídní průvodčí cestujícím fóry vypráví.
0: Hana Zagorová.
2: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se tím může zdát.
0: A nebo Tornero Ilony Čákové. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Posloucháte nás DAB+, anebo kdekoliv na internetu.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zbytek dnešního odpoledne obloha většinou oblačná až polojasná. Už nebude jasná, protože k večeru nám přibude oblačnosti, teploty do 24 stupňů. Zítra by to mohlo být i 26 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne ještě jasná až polojasná obloha. Ale k večeru se nám zatáhne a začne pršet.
4: Prahos Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky. Rychlé a kvalitní. Nově v Praze.
5: www.hotovky.cz.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neuděláš.
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.

0: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminovaného území na Šumavě. Poté oznámí další postup. Uvedl to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Slovenští hygienici hlásí nález patrně žíraviny v půllitrovém balení minerální vody Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a lidi vyzval, aby uvedenou vodu nepili. Pád větrné elektrárny u Podštátu vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn. Policisté zajistili listinné důkazy a vyslechli svědky. 30 metrů vysoký větrník spadl 20. srpna. Nehoda se obešla bez zranění. Jilemnici a Martinice v Krkonoších na Semilsku propojila nová cyklostezka. Měří více než 1,5 kilometru. Slavnostně sice bude otevřena až tento týden, cyklisté i pěší ji ale mohou už nějakou dobu používat. Pokračuje starosta Jilemnice David Hlaváč.
1: Osvědčilo se, že vlastně ten provoz pro cyklisty a pěší se nám podařilo vlastně stáhnout ze silnice druhé třídy, která vede souběžně. Počet cyklistů a pěší, kteří tam tady jdou, se nám násobně zvýšil.
0: Nová stezka je široká 3 metry a od silnice ji odděluje stromořadí. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Parádní odpoledne přeji také já, tedy Martin Císař, a tady je odpolední vysílání rádia Český Blaník. Jedeme dál i po 15. Věra Martinová, Dalibor Janda a tohle už je Ilona Čáková a písnička Tornero. Tak ať se i dál dobře poslouchá.

0: byla to láska vážně relí poslední.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český.

0: báječný Dalibor Janda na rádiu Český Blaník a pojďme dál.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A tahle ta je oblíbená. Tahle ta rubrika má své posluchače, protože tady vždy představíme 3 české písničky, kde se vyskytuje jedno slovo. A tentokrát je to slovo vlak. Tak za prvé Olympic, vlak, co nikde nestaví. Za druhé Jiří Štědroň a vlaky. A za třetí Věra Špinarová a předposlední vlak. 3 krásné písničky a mně se teda líbí úplně všechny 3. Jedna lepší než ta druhá.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Věra Špinarová, třetí v pořadí, dnes téma jasné. Byl to vlak, tedy skupina Olympic, vlak, co nikde nestaví, vlaky Jirky Štědroně. A teď Věra Špinarová a předposlední vlak. Za chvíli skvělá Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím. Dále to budou Krištof anebo Žlutý pes a Zůstaň klidná. Já vám přeji krásné odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník a hrajeme si dál české písničky, které máte rádi. Tak ať se skvěle poslouchá.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
11: Rádio Český Blaník.
12: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
11: Ty nejhezčí, které znáte.
12: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
11: i dobré zprávy. Český Blaník. Rádio Český Blaník.

0: To byla kapela Žlutý pes a písnička Zůstaň klidná. Teď v tuhle chvíli se ale vypravíme do včelího medu, nebo do světa včelího medu. Má ho být prý méně než loni a může za to prý horké léto, jak přesně vedra ovlivňují produkci včel, to nám vysvětlí Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku.
1: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
0: Co se dá dělat, jak to tak vypadá? Možná jo, možná ne, to trošku může zahýbat s cenou právě medu. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Nicméně medu bude skutečně o něco méně, ale zastoupí až takové drama není. Tak uvidíme. Co dál tady u nás? Karel Gotta, Lásko má, anebo Miraj, Cesta z města. Ano, to jsou české písničky, které máte rádi. A ty jsou tady u nás doma.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
5: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
4: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
6: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
9: Jirská kletba.
7: Tak přijďte.
6: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
10: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu, jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
11: Aditek!
10: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
11: Aditek!
10: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
11: Aditek!
12: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
13: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 16 hodin, krásné odpoledne, za chvíli Jelen. Slza a fotky. V plánu spousty dalších mil. A nebo na pořád a Michal Hruza. Vrátit. Bylo to poslední. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zbytek odpoledne a večer očekávejte oblohu většinou polojasnou, teploty do 24 stupňů. Zítra tedy ve středu bude jasno až polojasno, to z počátku dne odpoledne přibývání oblačnosti. Večer i s deštěm a teploty do 26.
2: Křížovky si koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s ptákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
6: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Podzimní úklid s Ukliďme svět vypukne už tento víkend. Kampaň každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé republice. Zapojili se také školy, organizace nebo firmy. Pokračuje koordinátorka kampaně Veronika Zítková-Andrlová.
7: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí. V přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
6: Připojit se může každý. Veškeré informace jsou na webu ukliďmesvět.cz. Ve Vladislavském sále Pražského hradu dnes začala výstava českých korunovačních klenotů. V prvních dnech si je mohou prohlédnout pouze školní skupiny. Pro veřejnost bude výstava otevřená od této soboty do pondělí 28. září. Vstupné se platit nebude. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kontroly na vnitřních hranicích států Evropské unie provádí i další země, mimo jiné Německo. Čeští volejbalisté dnes odehrají čtvrtý zápas na mistrovství Evropy. Utkání s Italií má začít 5 minut po 9. večer. Svěřenci Jiřího Nováka se sfavorizovaným výběrem střetnou už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A porazili Řecko, Švédsko a Slovensko. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Skvělé odpoledne, 16 hodin a 4 minuty. A tady už je Michal Hruza a na pořád.
1: Rádio Český Blaník. Cheers.

0: Jelena písnička Magdalena, posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli Slza a fotky, anebo Petr Spálený, Až mě anděle. Ovšem teď je tu Helena Vondráčková, Lásko má, já stůňu. A o téhle písni se dozvíte víc.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Jak to sní je, jaký je vznik, tam se Heleny Vondráčkové.
3: Lásko má, já stůňu je písnička, která vlastně byla psaná pro film a složil samozřejmě Karel Svoboda, text napsal Jiří Štajdl a tahle písnička byla opravdu vyloženě určená jako filmová melodie pro krásný pohádkový film Noc na Karlštejně. Trošku mě mrzelo, že jsem vlastně tu písničku musela půjčit v sice vynikající herečce Janě Brejchové, kterou jsem velmi milovala, a trošku mě bylo líto, že jsem třeba tou královnou nebyla já. Nicméně ona to zahrála tak nádherně, že jsem jí to s láskou věnovala.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Petr Spálený a jedna parádní písnička Až mě andělé. Další české jsou připraveny. Nabídnu Kabáty a písničku Šaman, potom Hana Zagorová, málo kdo ví, anebo jedna slovenská, Meky Žbirka a písnička Katka. Posloucháte rádio Český Blaník a já vám přeji hezké odpoledne.
1: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
9: Radio Český Blaník.

Petr Svinický, Šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají to.

0: Marta Kubišová, písnička Magdalena, za chvíli Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě, nebo Motýly skupiny Mantraže. A po 17. zhruba v 17 hodin a 10 minut to bude podle vás. Tak co, jakou českou anebo taky slovenskou písničkou bych vám teď měl zahrát, jakou bych vás potěšil? Dejte mi vidět, ideálně na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Přijde tedy písnička na vaše přání a samo sebou můžete přidat i vzkaz, to je jasná věc. Tak se těším na vaše tipy a za chvíli si dáme.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, Jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz, rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus, poctivé schody.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
12: Musíme běžet!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
13: Připrav se.
11: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
1: Rádio Český Blaník.
14: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
15: A přichází do mě žít nebo zvár, tančí pílíška vaší je můj pár.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
14: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
16: A jako první ráno vidím tvý kruhy ponoči.
1: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: báječné odpoledne. Posloucháte rádio Český Blanika. Na hodinách už je 17 hodin. Já vám přeji krásné odpoledne s námi. Za chvíli to budou Iveta Bartošová. Marek Ztracený a Zastav mě.
1: Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě.
0: A hned z kraje hodiny na její úvod i Petr Kola. Rádio Český Blaník vám hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra očekávejte jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne přibývání oblačnosti a k večeru zabouří a nebo zaprší trvale. Co se týče teplot, ty budou krásné a stále ještě letní do 26 stupňů. Tak si krásně užijte zítřejší den, ale také zbytek odpoledne toho dnešního dne.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Slovenští hygienici dnes ohlásili nález patrně žíraviny v minerálce Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Na území naší republiky se podle hygieniků potenciálně nebezpečná šarže nevyskytuje. Dle informací výrobce byla dodána jen na slovenský trh. Ochránci přírody a dobrovolníci dosud na březích opouštěné Slapské přehrady zachránili 4,5 tisíce škeblí. Českému svazu ochránců přírody se přihlásilo kolem 90 dobrovolníků, další lidé zachraňují škeble sami. Jak dlouho akce potrvá, zatím není jasné. Na Slapech žijí stovky tisíc škeblí několika druhů. Důvodem opouštění nádrže je extrémní hydrologické sucho. Podzim je mimo jiné také obdobím vína. Kam můžete zavítat na vinobraní v hlavním městě, řekne naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, když jsem se před lety stěhovala do Prahy, jedna z věcí, co mě opravdu překvapila, je kolik je tu vinohradů. A jeden z těch úplně nejkrásnějších je jednoznačně tady na Grébovce. Završením celoroční práce vinařů bude akce, která se na Praze 2 uskuteční už tento pátek a sobotu. Vinobraní na Grébovce tu bude už po 19. Návštěvníci se mohou těšit na řadu hudebních vystoupení, děti třeba na kouzelnickou show a samozřejmě nebude chybět přísun dobrých sírů, vína a také burčáku i přímo z místního vinohradu. Z pražských Vršovic Sára Voldánová.
0: Hokejová extraliga má podle bookmakerů stejného favorita jako v předchozích letech. Hlavním aspirantem na zlato jsou znovu Pardubice, které do soutěže vstoupí v roli obhájce titulu. Nový ročník extraligy startuje dnes. V předehrávce prvního kola se utkají Karlovy Vary s Třincem. Duel má začít v 18 hodin. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Parádní odpoledne, krásný dobrý den. I dnes odpoledne trávíte s námi, tedy s rádiem Český Blaník, za to velké díky. Za chvíli písnička podle vašeho výběru na vaše přání, už tu vidím tři typy, tak se na to za chvíli podíváme. A pozor, také pozvánka na další letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát to bude město Čáslav, kam se vypravíme. A už se na vás moc a moc těšíme. Krásný poslech. Asi bych ti říct.

0: Petr Zek a jedna neskutečná předělávka.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ahojky Český Blaníku, poslouchám teprve druhý den, co jsem zjistila, že existujete. No tak to jsme rádi a rovnou posílám písničku pro Ríšu z Počerad od Zuzky se skazem Si ten nejlepší chlap na světě. A já tu mám ještě jeden zkaz, přišly dva. Jen pokud by to nevadilo, ráda bych předala poděkování mému báječnému chlapovi Michalovi. Děkuji, lásko, za to, že jsi. Moc děkuji a přeji překrásný den všem posluchačům Rádia Český Blaník. Pozdrav pro změnu přiletěl z Moravy a podepsána je Marťa. Dobrá, tak na přání teď už Kristýna a písnička Taně. No a za chvíli také Jaroslav Uhlí, Zdeněk Svěrák, Není nutno, a nebo další české písničky, které máte rádi. Ovšem, tahle je na vaše přání a je slovenská, tak si ji pojďme užít.

0: Poslední dva letní koncerty Rádia Blanika, Rádia Český Blanik jsou před námi aktuálně. Ten nejbližší je v pátek, to se na vás budeme těšit v Čáslavi a více informací právě o něm už za malou chvíli v našem vysílání. Co si dáme za písničky, tak mám tu Karla Gotta a tahle se hodí v září, za chvíli taky skupina Krištof anebo Helena Vondráčková, nač vlastně v půli vzdávat mač. Já vám přeji krásné odpoledne, posloucháte Rádio Český Blanik a české písničky, které máte rádi. Tak ať se daří.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Naučil jsem se lecos za dva roky. Otevírat dveře, hlídat záchvaty, nikdy neodejít.
11: Naučil jsem se taky lecos. Nevzdávat to a věřit někomu na čtyřech packách. Pomůžeme si.
12: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do výcvikového areálu Helpes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů, ukázky jejich dovedností a oslava 25 let Helpes.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Rádio Český Blaník.

0: Helena Vondráčková na rádiu Český Blaník, za chvíli Hana Zagorová, Voxel anebo Václav Neckář. A teď naše pozvánka.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník
0: stále pokračují a jsou v plném běhu. Rádio Blaník a Rádio Český Blaník vás zvou na další letní koncerty. Jsou před námi dva, ten aktuální teď v pátek, to se na vás budeme těšit v Čáslavi. Začínáme za 5:05 a v rámci našeho programu vystoupí Olga Lounová. Dále to bude Janek Ledecký. Blanická kapela a taky Vojta Nedvěd.
3: Najednou je mě i tobě divu krásných 19 let.
0: Žádné vstupné se neplatí a máme na Vajejc pro vás jeden speciální dárek, a to sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu, která vám už teď přináší docela hezké peníze. 5-7 a ve finále možná i, a teď poslouchejte, 100 000 korun. Je to přesně tak, jak říkám, tak určitě poslouchejte a zkoušejte s námi štěstí. Stačí si pro tuhle samolepku dojít právě do Čáslavy. Tam je ten další aktuální koncert Rádia Blaníka, Rádia Český Blaník. Zveme vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
11: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
10: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
12: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
15: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
16: Lázně Vráž u Písku.
15: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
16: Lázně Vráž u Písku.
15: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
16: Lázně-vráž.cz.
17: Kráva, kráva, kapr, kapr.
18: Kapr, kapr, husa, husa.
19: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
20: Kruta, kruta, tchos!
19: Nech toho a pojď.
20: Tchos.
18: Máš u sebe korunu?
20: Na co?
18: Na novou vanu ze Senesy.
20: Odkud?
18: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
20: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
21: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
22: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
23: Rádio Český Blaník.

okna, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Krásný podvečer s rádiem Český Blaník, bude 18 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy. Podíváme se na silnice a také představíme počasí toho zítřejšího dne. A já tu mám i písničky další hodiny. Panenka a poutníci.
1: Otevři oči, ty úspěcha má.
0: Michal Tučný a poslední kovboj.
2: Tak příští poslední kovboj.
0: A nebo naše cesty a Marek Ztracený.
3: Naše cesty rovný a nebo klika.
0: Ano, to jsou ony, české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra bude obloha jasná až polojasná, tohle ráno a dopoledne, částečně i odpoledne, ale pozor, k večeru přibývání oblačnosti, místy zabouří, ale určitě zaprší. Teploty do 26 stupňů, teď míříme na silnice.
5: Za volantem.
4: S Českým Blaníkem.
6: Nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi s tím 78 a s tím 96 kilometrem. Zdržení se pohybuje okolo 20 minut. Obousměrně se přibrzdíte na 10 minut na Pražském okruhu u exitu Ořech. A osobní auto havarovalo do svodidel na 53. kilometru D2 na Bratislavu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Martino, díky. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět přes WhatsApp Českého Blaníku. Číslo je 720 83 63 07. Děkujeme.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.

0: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminovaného území v Národním parku Šumava. Ministr obrany Jaromír Zuna by pak měl v pondělí na základě podkladů navrhnout vládě další postup. Ministr životního prostředí Igor Červený před týdnem oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Český telekomunikační úřad spouští informační portál Digitální maják. Rodičům má pomoci chránit děti na internetu. Poradit by jim měl třeba s tím, jak s dětmi o nástrahách online světa mluvit, nebo jak nastavit bezpečně telefon či aplikace. Upozorňuje také na důležitost otevřené komunikace s dětmi. Zlínský kraj má za sebou povedenou letní sezónu. Lidé nejčastěji vyráželi k vodě, na kola i za památkami a stále častěji své výlety spojovali s kulturními a sportovními akcemi. Kde byla vysoká návštěvnost, říká Michal Vala z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: Oba největší akvaparky na Slovácku se během léta přiblížily hranici 100 000 návštěvníků. Na Valašsku zavítalo do skanzenu v Rožnově přes 108 000 lidí a na Kroměřížsku byl velký zájem o panská sídla. Zlínsko a Luhačovicko lákalo na památky spojené s Baťou, kterým pomohl i nový Baťa pas.
0: Vysoký zájem byl také o cykloturistiku. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezóny 5. listopadu, a to zápasem proti Švédsku. Hrát se bude v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 18 hodin k tomu 4 minuty, posloucháte Rádio Český Blaník a další písničky připraveny tak, jaké to budou. Za chvíli Šalom, také Činaské a Pusa a tohle to už je Michal Tučný. Skvělý poslech a vám všem krásný večer.
5: Snad jsem si zmýlil.

0: nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s ptákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studenalisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis, zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
9: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Rádio Český Blaník.

0: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
1: Lázně Vráž u Písku.
0: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
1: Lázně.vráž.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: To už jsme dělali legraci.
6: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
7: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
8: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
9: Český.

0: Příští zastávka výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
1: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

noc vzlétá, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly.

záměr, že já v Kramerové versus Kramer Tonic Gin nám lásku vyléčil. Pak celý noci propletený do sebe spolu vítali jsme raní nebe s pocitem.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český Blaník. Český Blaník.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
4: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
6: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
7: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
6: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Irská kletba.
6: Tak přijďte.
4: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
9: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
10: Rádio Český Blaník.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř. K obrazu svému nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: s profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Vraňany nabízejí.
3: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák! Třikrát!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítelnic.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky. La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Radio Český Blaník.

0: Mi.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Rádio Český Blaník.
2: To je i Dalibor Janda.
3: Oheň modrá vítr bíjí, samolet.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firma na zážitky.cz.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
1: Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Český.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: 3 ve 3.
4: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
3: 3 ve 3.
4: Na Českém Blaníku. Český Blaník.

0: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
1: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
0: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
1: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxidotace.cz
0: Maxi Dotace.
2: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
3: Lázně-vráž.cz

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale...

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Ty. Nekoupíš.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadní do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku. Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
0: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
9: Radio Český Blaník.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
7: Pojďte si s námi o nich povídat.
8: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Na Českém Blaníku.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Český Blaník.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
2: A také v digitální síti DAB.
1: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
2: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
1: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si těžit.
1: Až se v bílém půjdu vnáš.
2: Já ti přeju za sebe, ať bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vnáš.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.